obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč bych

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio hraje osmdesátky.
1: Tady Jana z Mladý Boleslavy, konečně jsem našla rádio, které mi hraje skvěle do noci.
2: Ahoj, tady Alek z Mladý Boleslavy, poslouchám Signál Rádio osmdesátky, to je super pecka muzika mýho mládí.
1: Miluju osmdesátky ze Signálu.
3: Tady Petr z Mělníka, ty osmdesátky, fakt pecka, to je moje dětství. Díky za ně, ahoj.
0: Signál Rádio, Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátek.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
6: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Romanticky naladění Brand May pár minut před 8 raní tady u nás na Signálu při neděli. Po celé tady pro vás mám další dávku 80. Glenn Middleton, Peter Gabriel nebo Whitney Houston, ale předtím se dáme dnešní první zprávy od Honzy Nevrátila a taky nějakou tu novinku z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorní buďte na D1 na 196. kilometru, a to směrem do Brna. Provoz je tu převeden do protisměru do zúžených pruhů, a to kvůli pracím na silnici. No a to je pro tuhle chvíli z dopravy absolutně všechno. Já vám přeji šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Vaše cesty teď mají digitální zvuk. Poslouchejte Signál Rádio za volantem svého auta v DAB+. Bez přelaďování, bez šumu a s největšími hity 80. let po celém Česku.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda. Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže. A nechybí ani svižné hity 80. pro vaše příjemné vstávání. Jirka Svoboda. Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu. Signál Rádio, zprávy.
3: Hezkou neděli posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. V Brně dnes pokračuje sjezd sudetských Němců. Druhým dnem mají program na výstavišti. Bavorský premiér Markus Schäder. Schůzku s bavorským premiérem potvrdila i kancelář prezidenta. Petr Pavel s ním bude jednat především o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a také odolnosti Evropy. Na včerejší příchod účastníků pouti smíření čekalo v Brně asi 200 odpůrců. Na posledním kilometru účastníky akce naopak podpořila řada opozičních senátorů a poslanců a také komunální politici. Zájem firem o brigádníky před letní sezónou je ve srovnání s předchozím rokem stejný nebo mírně nižší. Vyplývá to z ankety ČTK, kterou provedla mezi personálními agenturami. Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na dnešek stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska, informovali o tom ukrajinské úřady. Ruská armáda k útoku použila balistické rakety a také drony. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na síti Telegram uvedl, že údery zabily nejméně jednoho člověka a způsobily požár v jedné ze škol. U jiné školy podle něj zablokovali vchod do krytu.
1: Co se děje v regionu?
3: Úsek dálnice D7, který bude tvořit obchvat Lotouše na Kladensku, chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit letos v říjnu. Další dva úseky začnou řidičům sloužit příští rok. Letos v červenci se změní provoz mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Převedený bude na už dokončenou dálnici. Po dokončení zbývajících středočeských úseků bude chybět už pouze část u Postoloprt v Ústeckém kraji. Tady se bude stavět příští rok.
1: Sport.
3: Fotbalisté Dukly po třech vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu sestoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Zápas hodnotí domácí trenér Pavel Šustr.
4: Ve mně teďka převládá velký smutek. Samozřejmě zklamání z toho, že jsme ten cíl, který jsme měli a který jsme si dali, že jsme to nezvládli. Takže tohle to mě samozřejmě opravdu strašně mrzí a jsem z toho smutnej. A druhou stranu znovu říkám, že dostat KO, to je jako není něco složitý a zvednout se z něho je daleko složitější a já už teďka už tady tohleto tiskovkou se zase pohybuju směrem nahoru. To znamená, že ve mně ten smutek určitě nebude převládat moc dlouho.
1: Signál Rádio, počasí.
3: A zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Nedělní den nám nabídne ještě vyšší teploty než ten včerejší. Bude jasno a slunečno a nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 25 do 30 stupňů Celsia. Vítr bude foukat jen slabý severovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Startuje nedělní ráno na Signálu, je lehce po 8 a odteď se vám o ty nejlepší osmdesátky bude starat neustále Dominik Port. No a protože jsme na začátku dne, tak nakoukneme do kalendáře, no a zjistíme, kdo má dneska svátek a jaké známé osobnosti zase dneska budou slavit narozeniny. O tom všem za pár chvil, teď už Whitney Houston a její I Wanna Dance With Somebody.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Americký zpěvák Glenn Medderson nám zpříjemňoval před chvílí nedělní dopoledne, vlastně ještě ráno, na Signál rádiu. No a pojďme se podívat do kalendáře. Dneska máme 24. května, to znamená, že svátek slaví všechny Jany, kterým přejeme jen to nejlepší. Toto jméno má hebrejský původ a je odvozeno od původního jména Jochanan, což je v překladu Bůh je milostivý. Jany u nás opravdu hodně, víc jak 250 000 a jde tím pádem o druhé nejčastější jméno u nás. To znamená, že je opravdu velká pravděpodobnost, že některá Jana okolo vás se bude nacházet, takže ji určitě popřejte. No a narozeniny ty dnes mezi známými osobnostmi bude slavit třeba spisovatelka Tereza Boučková nebo zpěvačka Leona Machálková, kterou budete moct už brzy vidět v obnoveném muzikálu třeba Hrabě Monte Cristo. No a teď už pojďme na M People.

0: Rok se tam dohráli těsně po půl deváté ranní na Signál rádiu. No a pojďme se podívat, jak je venku. V tuto chvíli máme krásnou azurovou oblohu v podstatě úplně všude a teploty nám jdou prudce nahoru. To znamená, že třeba v Mladé Boleslavi máme 14 stupňů, v Brně 19 a v Praze dokonce 21 stupňů. Takže to si myslím, že je mimo jiné ideální příležitost vyrazit někam na krásnou venkovní snídani, buď teda někam do kavárny, nebo jestli máte možnost na vaší zahradě nebo na balkoně kdekoliv, protože to rozhodně bude stát za to. No a pojďme si tady k tomu krásnému prosluněnému ránu pustit další hit a tím bude Bad od Michaela Jacksona.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

Cliff Richard nám doznívá lehce před 8:45 na Signál rádiu. No a protože začíná moment, kdy asi většina z nás buď snídá, nebo právě připravuje snídaně a možná ještě nevíte, co si udělat, tak mám tady pro vás takové dva originální tipy. První z nich jsou takzvané mraky z vajec, na ty budete potřebovat dvě vejce, sýr a toast. No a příprava je naprosto jednoduchá. Oddělíte bílky a ty vyšleháte pořádně do pěny. Na plech potom rozetřete právě ten takový ten mrak, se říká, z té pěny. Doprostřed dáte žloutek a to všechno zapečete hezky na 5 minut. No a potom uvidíte, jaká nádhera vám z toho vzejde, je to krásně efektní, takže klidně i pro nějakou romantickou snídani jako dělaná věc. Potom tady mám ještě jednu sladkou variantu a to jsou takzvané croissantové suši. Na to budete logicky potřebovat máslový croissant, mascarpone, jahody a taky pistácie. No a opět croissant hezky rozválíte válečkem na placku, tu placku pomažete mascarpone, přidáte jahody a to všechno hezky zarolujete, jako když třeba rolujete suširolku. No to potom nakrájíte na kolečka a ty potom posypete už zmíněnými pistáciemi. Já vám říkám, je to naprostá lahoda, já to už měl několikrát, je to rychlý, efektní, takže si to vychutnejte, držím vám palce, ať se vše povede. No a k tomu vám pustím třeba Michala Davida a nebo Sabrinu. Boys.

0: Bonnie Tyler nám uzavřela další hodinu na Signál Rádiu. Máme půl minuty před 9 raní, no a po celé tady mám pro vás další plejádu 80kových hvězd, jako jsou Lionel Richie, Suzy Quatro nebo Michael Sembello. Teď už ale zprávy a taky doprava.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dálnice D5 aktuálně hlásí na 39. kilometru směrem do Prahy zvěř na vozovce, takže to buďte při projíždění velmi opatrní. No a to je pro tuhle chvíli naštěstí z dopravy úplně všechno. Tak já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe za volantem opravdu velký pozor.
1: Webové stránky Signál Rádia. To jsou aktuality z vysílání, pozvánky na zajímavé akce, archiv některých pořadů, program vysílání, online poslech nebo informace o právě přehrávané hudbě. Sledujte webové stránky signalradio.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Dostali jste se do míst, kde nelze naladit signál rádio? Nevadí. O vaší oblíbenou hudbu 80. let nepřijdete. Stačí mít v mobilu aplikaci Signál Rádio, kterou si zdarma stáhnete z Google Play nebo App Store. To nejlepší z 80. vám tak budeme hrát kdekoliv na světě. Signál Rádio, zprávy.
4: Hezkou neděli, opět po hodině přichází na signálu čas na další zprávy. Zítra bude zasedat vláda. Na svém pravidelném jednání tentokrát projedná změny v poskytování humanitární dávky pro držitele takzvané dočasné ochrany. Na food festivalu v Mladé Boleslavi na výstavišti včera explodovala propanbutanová láhev. Jeden člověk utrpěl popáleniny, záchranáři ho letecky přepravili do nemocnice. A polská armáda oznámila, že v reakci na rozsáhlý ruský útok na Ukrajinu aktivovala preventivně letectvo za účelem zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru Polska.
1: Co se děje v regionu?
4: Z věstníku veřejných zakázek plyne, že stavba tramvajové trati přes areál bývalého žižkovského nákladového nádraží má už vybraného zhotovitele. Trať v délce téměř 2 kilometry povede od křižovatky ulic Jana Želivského a Olšanská na sídliště Jarov a bude jí stavět sdružení firem Firesta Fischer, Pedasta a N plus N Litoměřice. Dopravní podnik za novou trať se 6 zastávkami zaplatí 699,2 milionu korun.
1: Sport.
4: Golfistka Sára Kouzková skončila 6. na turnaji Ladies European Tour v Rabatu a připsala si tak nejlepší výsledek v sezóně. Aktuální česká jednička ve finálovém kole pokořila stejně jako v pátek o 4 rány normu hřiště a měla celkové skóre minus 8. Vyhrála Kanaďanka Anna Huangová s výsledkem minus 14. 26letá Kouzková se v konečném pořadí posunula o 6 pozic.
5: Byla to trošku dřina, ale mám z toho velkou radost. Ty podmínky byly relativně hodně těžký pro mě, bylo opravdu velký vedro, ale mám z toho radost. To, co třeba ten poslední den úplně nevyšlo v Německu, tak tady jsem ráda, že jsme vydrželi všechny 3 kola. Jediný, co tomu chybělo, asi bylo pár nebo větší množství proměněných patů, protože chyb jsem měla opravdu málo, byly to jenom 3 bogíčka za turnaj. Hodnotím to velmi pozitivně, ta hra byla skvělá.
1: Signál Rádio, počasí.
4: A i další zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je slunečno, teploty dnes naměříme vysoko, mezi 25 a 30 stupni Celsia a bude jasno a slunečno. Vítr bude foukat jen slabý severovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu. Tolik další zprávy. Na signálu se vracíme k 80. Hezký poslech.
1: Signál Rádio.
0: Pár minut po 9. posloucháte Signál Rádio a z místa za mikrofonem vás opět dnes po druhé zdraví Dominik Port. Pro vás, kteří máte malé děti a chtěli byste jim dneska dopřát nějaký ten pořádný a možná i tak trochu adrenalinový zážitek, tak o ten se vám dneska postarají na Praze 8. O jakou akci přesně půjde, o tom za pár chvil, teď už ale Michael Sembello.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Milujete na vlnách Signál Rádia a já už se mnou tady ve studiu vítám moji kolegyně Lucku Sinkovou, která nás tentokrát vezme na Prahu 8. Tady se totiž dneska koná výjimečná akce pro děti a to s názvem Operace Antropoid 2026. No a v rámci ní se tady naše ratolesti, bych řekl, pořádně vydovádí, protože je čekají různé závody, nefokovací atrakce a spousta dalšího a to nám teď právě Lucka prozradí.
1: Součástí programu jsou dnes také ukázky vojenské techniky armády České republiky, zásahových vozidel, policie a prezentace sportovních klubů. Můžete si tady dnes vyzkoušet různé disciplíny, odnést si samozřejmě odměny, především děti. A jenom dodejme, že akce připomíná i historickou operaci Antropoid z roku 1942 a nabízí tak kromě zábavy i edukační přesah. No a vstup je zdarma.
0: Lucko, moc děkujeme, určitě vyražte, zní to naprosto skvěle. No a teď už share, are you strong enough?

0: Další osmdesátky v podání UB40 jsou na signálu za námi a venkovní předpověď vypadá, přátelé, víc než příznivě. Obloha absolutně bez mraku a rtuť, teploměru jde neustále hodně kolmo nahoru. V Hradci Králové je aktuálně 21 stupňů, v Mladé Boleslavi 19 a v Praze už dokonce naměříme 23 stupňů. Takže já si myslím, že mimo jiné třeba je ideální chvíle vyrazit třeba běhat, protože běh je velice blahodárný samozřejmě. No a já pro vás navíc budu mít i pár tipů, kde se skvěle zaběhat, a to jak v Praze, tak i v Brně. O tom za chvíli, teď už Police.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Ladíte ten správný signál, máme 2 minuty před 9:45 na signál rádiu, na venku je nádherně, teploty jdou nahoru, tak pojďme si říct třeba pár zajímavých variant na nedělní běh pro vás běžce. V Praze jsou to 2 varianty, které jsou i moje oblíbené osobně. Jedna je start na Letenských sadech přes Stromovku až na Císařský ostrov. To je taková klidnější trasa mezi parky, hodně zeleně, minimum aut a je dlouhá kolem 8 kilometrů. Pak to mám jednu takovou náročnější trasu, ta vede přes Petřín, Strahov až na Ladronku. To už je takový kopcovitější terén, takže je to pro takové zdatnější běžce, je to taková challenge a tady ta trasa je dlouhá 9 až 10 kilometrů. No a pak tu mám ještě jednu možnost v Brně, takovou osvědčenou klasiku, která patří k vůbec nejoblíbenějším přírodním trasám, a to je začátek Brněnské přehrada, a pak pokračujeme přes Hrad Veveří a doběhneme až na Kozí horku. Ta celá trasa má 10 až 12 kilometrů, je to příjemná varianta, hlavně jak je to podél vody, tak tam určitě zažijete i krásný vánek od vody. No zkrátka, bude to skvělé. A třeba do sluchátek si můžete pustit přes naší aplikaci naše další 80. Teď to budou George Michael a později také Mekki Žbírka.

0: Dokokr minutu a půl před desátou dopolední už na Signál rádiu. Po celé tady mám pro vás další plejádu osmdesátkových hvězd, jako jsou Inexis, Tony Basil nebo Elton John, ale předtím další zprávy od Honzy Navrátila a taky nějaká ta novinka z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Předmět na vozovce se aktuálně pohybuje na 31. kilometru dálnice D10 směrem do Turnova a to je pro tuhle chvíli naštěstí z dopravy naprosto všechno, takže já vám přeji šťastnou, nižší nerušenou a hlavně 80kovou jízdu.
1: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Je tu doba dabová.
3: Digitální vysílání je zdarma. Jedinou investicí je pořízení DAB plus radiopřijímače.
2: Poslouchejte Signál rádio také digitálně v DAB plus.
1: Signál rádio zprávy.
4: Příjemnou neděli posloucháte Signál rádio, na řadu přichází další zprávy. Po deštích a teplejším počasí už se u nás rozjíždí pomalu houbařská sezóna. V lesích se objevují první houby, ale také ty, které skalní houbaři považují za skutečné delikatesy. Mech, tráva a smíšené lesy, to je terén, ve kterém se v těchto dnech daří především prvním hřibovitým houbám. Policisté budou od počátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utonutí a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Při slavnostním zahájení opatření v pražských Žlutých lázních to řekl ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
5: 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
4: Připomeňme, že podle policie v Česku každoročně utone zhruba 180 až 200 lidí, což je více než v některých přímořských státech. Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat. Uvedl to včera pozdě večer na sociální síti True Social americký prezident Donald Trump. Nyní se podle něj vyjednává o detailech. Trump také slíbil, že Hormuzský průliv bude otevřen. Íránská agentura Fars ale Trumpovo prohlášení o téměř dokončené dohodě zahrnující znovu otevření průlivu označila za neúplné a neodpovídající realitě. Podle ní má průliv zůstat pod správou Teheránu.
1: Co se děje v regionu?
4: Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro povolení stavby vysokorychlostní trati Praha-Běchovice-Poříčany-Světlá nad Sázavou. Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Projekt zahrnuje také nová propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka a také u Poříčan.
1: Sport.
4: Fotbalisté Zlína zvítězili v posledním pátém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu 1-0 nad Slováckem. Jedinou branku regionálního derby dal v 9. minutě stoper Jakub Kolář. Nováček soutěže vyhrál po 2 kolech a sezónu zakončil na 12. místě. Trenér Bronislav Červenka byl na tiskové konferenci spokojen a za celou sezónu hráčům poděkoval.
6: Jim patří to poděkování za tu celou sezonu, protože spousty zápasů vydrželi, spousty zápasů třeba nevyšlo, chápu, to už není možné to zvládat všechno, ale v tom celkovém jim patří obrovský dík, protože myslím si, že šli přes hranu svých možností a zvládli to fantasticky.
2: Signál Radio počasí.
4: Venku je a bude slunečno, také jasno a teploty dnes naměříme až kolem 30 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý severovýchodní maximálně do 4 metrů za sekundu. Tolik další dopolední zprávy. Posloucháte Signál Radio a teď opět hodinu plnou 80.
2: Signál Radio.
0: Lehce po desáté trávíte čas se Signálem a Dominik Port se stále stará o to, abyste se dobře bavili. No a o to se za chvíli postará i můj skvělý kolega Martin Čípa, protože ten má pro nás další díl pořadu Hvězdy na síti, no a tím pádem se podíváme, co nového sdílí naše osmdesátkové hvězdy na svých sítích. O tom za chvíli, teď už ale Elton John.
2: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Z INXIS jsme si na signálu dali comeback do roku 1987, ale teď už pojďme do současnosti. O slovo se totiž hlásí můj kolega Martin Čípa, který nám poví, co nového se objevilo na Instagramu nebo Facebooku našich umělců 80. let. Tím pádem další díl Hvězdy na síti právě teď startuje.
1: Hvězdy na síti. Na signál rádiu.
2: Zpěvačka kapely Blondie Debbie Harry se vrací na filmová plátna. Od 80. se objevila v mnoha snímcích, ale teď půjde po delší době o jednu z hlavních rolí. Podle příspěvků na sítích by měla ve filmu Maitreya hrát po boku Pamely Anderson v roli její matky. Duran Duran v rozhovoru pro The Sunday Times řekli, že nebudou vystupovat na legendárním hudebním festivalu v Glastonbury, pokud nebudou mezi takzvanými headlinery, čili nejslavnějšími umělci na hlavní stage. Prý už v minulosti měli možnost na festivalu hrát, ale na vedlejší scéně a během odpoledne. A to je prý pod jejich úroveň. Shania Twain pak na Instagramu ukázala přebal k nové desce. Bude se jmenovat Little Miss Twain a vyjde na konci června. Podle slov zpěvačky bude deska jejím návratem ke kořenům a mládí. A Madonna na sítích oznámila, že bude hvězdou mistrovství světa ve fotbale. To hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. A protože pořadatelé chtějí kopírovat formát amerického Super Bowlu, finálový poločas se neobejde bez pompézní show. Během ní vystoupí kromě Madony taky kolumbijská zpěvačka Shakira a ty nejmladší má pak přitáhnout jihokorejský boyband BTS. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Zpěvačka Sandra Nando zpívala minutu po půl jedenácté na Signál rádiu a pojďme se podívat, jak je venku. Tam je, řekl bych, naprosto úchvatně, protože aktuálně máme například v Praze 26 stupňů, v Brně 24, takže už je to ideální čas třeba i skočit do bazénu, dát si takové dopolední osvěžení. No a stejně tak tomu bude i v příštím týdnu. V pondělí, úterý, středa se budou pohybovat teploty mezi 25 až 30 stupni, takže si myslím, že co víc si přát, ideální čas na takřka už letní radovánky, takže si užívejte dnešního i příštích dnů počasí plnými doušky. No a teď už pojďme dál, pojďme si užívat i naši hudbu. Čeká nás například John Paul Young nebo Clan Fisher. Jsme Signál Radio.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Radio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Hrál nám John Paul Young, stále ladíte signál rádio a stejně tak ho laďte bez pochyby i v příštím týdnu, protože každé všední ráno od 25. do 29. května budeme hrát vám dobře známou hru, a to ano nebo ne. Takže vám položíme jednoduchou otázku, na kterou bude potřeba odpovědět ano nebo ne. No a když se trefíte, tak výhra je vaše a tentokrát bude, řekl bych doslova, excelentní, protože první z těch výher bude předplatné Prima Plus Premium na celý dlouhý rok, takže nespočet seriálů, filmů, všechno bez reklam. Určitě se máte na to těšit. No a hlavně je tam i novinka, kterou je nový seriál Inspekce, kde řekl bych herecky excelují Vojtěch Dyk, Kristýna Ryška a nebo třeba Martin Finger. Je to takové skvělé detektivní drama, taková minisérie. No a k tomu, aby samozřejmě se vám na to ještě líp koukalo, tak vám přibalíme ještě hrneček Signál rádia na dobrou kávu nebo čaj a tak dále. No a o to všechno hrajeme příští týden a já ještě připomínám telefon do studia 910 260 910, no a moc vám držím palce. Do konce hodiny tady pro vás máme ještě Petra Natě nebo Modern Talking.

0: Minutu před 11. nám dohrála švédská sestava ABBA. No a za pár chvil tady pro vás mám další osmdesátky, no a to v podání Boniem, Dalibora Jandy nebo Michaela Jacksona. Předtím ale další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Na 196. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu počítejte s přejezdem do protisměru v zúžených pruzích a to kvůli pracím na silnici. To je pro tuhle chvíli všechno a teď už zprávy od Honzy Nevrátila.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
3: I v neděli s datem 24. května posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Na 19 místech v západní půlce Čech včera padly teplotní rekordy. Je to víc než desetina stanic, kde se měří alespoň 30 let. V Doksanech bylo 30,7 stupně Celsia. A teplo bude i dnes. Meteorologové očekávají ještě vyšší teploty než včera, kolem 30 stupňů. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat, posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějící lidi. Po jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar.
4: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
3: Doplňme, že oba ministři podporují kroky vedoucí k efektivnější návratové politice a také důslednější postup proti nelegálním migrantům. Dnes startuje čínská pilotovaná vesmírná mise Shenzhou 23, která potrvá rok a je součástí programu Číny. Jeho cílem je přistát na měsíci v roce 2030.
1: Co se děje v regionu?
3: Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech u Prahy. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích obyvatel teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje. Podle starosty bude nejpravděpodobnějším řešením snížení daně v příštím roce.
1: Sport.
3: Kvalifikaci na dnešní velkou cenu Kanady Formule 1 ovládly Mercedesy. Z pole position odstartuje George Russell před Kimim Antonelim. A Dan Leon Madsen vyhrál plochodrážní Grand Prix České republiky. Ve finálové jízdě na pražské Markétě zvítězil těsně před Australanem Bradym Kurcem. Třetí skončil obhájce prvenství a úřadující mistr světa Bartosz Zmarzlik z Polska. Čech Jan Kvěch vybojoval 5 bodů a skončil 14. A 18-letý debutant v Grand Prix Adam Buba Bednář skončil s jediným bodem na 16. pozici.
1: Signál Rádio, počasí.
3: A zprávě doplníme informacemi o počasí. Neděle je teplá, jasná a slunečná. Teploty měříme mezi 25 a někde i 30 stupni Celsia. Vítr zafouká jen slabý od severovýchodu do 4 metrů za sekundu. Jaké počasí nás čeká na začátku dalšího týdne? Tak to vám prozradím za hodinu. Do té doby si užívejte další osmdesátky tady u nás na Signálu.
1: Signál Rádio.
0: Signál Rádio. Víkend na Signálu v duchu osmdesátek nádherně plyne i po 11. a opět vás zdraví Dominik Port. Celý den je před námi, počasí hlásí zelenou pro krásný výlet a jedno z variant je třeba takový skanzen. No a do jednoho se už za pár chvil vydáme. Kam to bude, to ještě chvilku nechám pod rouškou tajemství, protože teď nás čeká Michael Jackson a jeho Thriller.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dalibor Janda a jeho Kličkovaná, jste stále se Signálem a my už míříme do slíbeného skanzenu, který najdete tentokrát ve Strážnici. No a co všechno vás tu čeká, to nám poví můj skvělý kolega Luděk Savona Urbánek.
1: Pokud si položíte otázku, jak se dříve žilo na Slovácku, nebo jak vypadaly chalupy, hospodářství, vinné sklepy či práce na venkově, odpovědi nabízí skanzen ve Strážnici, kde se mezi historickými staveními snadno přenesete o desítky let zpátky v čase. Rozsáhlý areál plný chalup, stodol, mlýnů a vinohradnických staveb patří k nejzajímavějším muzeím lidové architektury u nás a rozhodně stojí za návštěvu. Skanzen s celým názvem Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy se nachází na okraji malebného města Strážnice v okrese Hodonín. Rozkládá se v těsném sousedství místního zámeckého parku a zámku Strážnice. Auto můžete zaparkovat na prostorném parkovišti přímo před hlavním vstupem do areálu, případně na parkovišti u zámeckého parku hned před silnicí. Pokud preferujete hromadnou dopravu, Strážnice disponuje dobrým spojením, vlakové nádraží i autobusové zastávky jsou od brány muzea vzdáleny jen několik minut chůze přes příjemné centrum města. Skanzen představuje tradiční lidovou architekturu různých oblastí Slovácka v jednotlivých regionech jihovýchodní Moravy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: I po půl 12. ladíte Signál Rádio, v případě, že právě teď připravujete oběd, tak vám držím palce, ať se povede. No a za pár chvil tady pro vás mám náš další magreťák, ale předtím ještě John Travolta nebo Cars.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Tina Turner je za námi a před námi náš avizovaný magneťák, který pro vás opět zapínám.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes do něj vložím pásku s jednou z nejvlivnějších písní 80. let, a to Express Yourself od královny popu Madony. Ta vyšla v roce 1989 jako druhý single z alba Like a Prayer. No a píseň vypráví hlavně o jejím sebevědomí, nezávislosti a také právu na respekt ve vztahu. Za zmínku rozhodně stojí i legendární videoklip k písni, který natáčel dnes už velmi známý a uznávaný režisér David Fincher, který stojí například za filmem 7 s Bradem Pittem. No a ve své době šlo vůbec o nejdražší videoklip v historii, a to s rozpočtem neuvěřitelných 5 milionů dolarů. No ale my pojďme k samotné písni, takže pojďme na to. Madonna a její Express Yourself tady u nás v éteru Signál Rádia.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Michal David, který chce neustále žít non-stop, nám uzavřel další hodinu na signálu. Máme 2 minuty do pravého poledne. No a po celé tady mám pro vás další dávku 80. Těšte se na Phila Collinse, Abu nebo Erasure. Předtím ale další zprávy od Honzy Nevrátila a taky pár novinek z našich silnic a dálnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Porouchaný osobák čekejte na 57. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy a Pražský okruh hlásí nehodu osobního a taky nákladního auta na 14. kilometru a to směrem do Modletic. Takže na to myslete a já vám přeji šťastnou cestu a hlavně žádné nehody.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké poledne, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. České dráhy od června rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Přibude spoj z Prahy do Opavy, který bude jezdit ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne v opačném směru. K přidání spoju vedla dopravce zvýšená poptávka a obsazenost vlaků. Pokračuje mluvčí drah Vanda Rajnochová.
2: Rozšíření spoju je zatím plánováno pro období letní sezóny. Aktuálně je předprodej otevřen do konce srpna. České dráhy během letních měsíců hodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
1: Připomeňme, že přímá spojení mezi Prahou a Opavou ukončily České dráhy loni v prosinci po více než 10 letech. Vlaky bez přestupu začaly opět jezdit v březnu. Lednový světový pohár v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil finanční ztrátou, která dosahuje výše 24 milionů korun. Rozpočet akce počítal se 110 miliony, utratilo se ale ve skutečnosti 125 milionů korun. Prezident svazu David Trávníček, nepravomocně potrestaný za úplatek, ukazuje na spolupracovníka. Za rozpočet byl prý od začátku zodpovědný předseda svazového úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek. A pakistánský minister zahraničí Ishaq Dar podle agentury Reuters prohlásil, že v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem bylo dosaženo významného pokroku. To podle něj dává důvod k optimismu, že pozitivní a trvalý výsledek je na dosah.
0: Co se děje v regionu?
1: Minimálně do konce července musí řidiči i chodci počítat s komplikacemi ve Vinohradské ulici. Provoz na důležité spojnici Žižkova a Strašnic je omezený z důvodu napojení nově vznikající tramvajové trati do Malešic. Automobilová doprava je svedena do jednoho jízdního směru v obou směrech a tvoří se tu kolony. Problémy mají také chodci proplétající se staveništěm.
0: Sport.
1: Alexander Usyk s obtížemi obhájil titul mistra světa organizace WBC v těžké váze. Duel s Riesem Verhovenem ukončil v předposledním kole. A čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen potvrdil, že díky chystaným změnám pohonných jednotek bude ve Formuli 1 závodit i v roce 2027. Pilot Red Bullu to řekl v rozhovoru pro deník The Telegraph.
0: Signál Rádio počasí.
1: A polední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je teplo a slunečno, teploty dosahují hodnot od 25 do 30 stupňů Celsia, vítr fouká jen slabý severovýchodní. Pondělní den nám nabídne také slunečnou oblohu a letní teploty, výjimečně se ale mohou objevit přehánky. Vítr v pondělí zafouká slabý severní do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 24 a 28 stupni Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu. Přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Před chvílí odbylo pravé poledne a dnes naposledy vás bohužel zdraví Dominik Por. Ty si právě usedáte k obědu, tak přeji dobrou chuť. No a za pár chvil vám k němu povím, na jakou osobnost se můžete těšit dnes po šesté v rámci našeho rozhovoru. Bude to velmi zajímavé, předtím ale Erasure.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Ladíte signál rádio a laďte nás i po dnešní 6. večerní, protože to tady dnes naše studio ovládne můj kolega Luboš Dvořák, a který v rámci svého rozhovoru tentokrát vyspovídá velice zajímavou osobnost, kterou bude režisér Jan Svěrák, který má na svědomí filmy jako je Koleje, Obecná škola nebo třeba taky Tmavomodrý svět. Je to mimochodem také držitel Oscara a několika českých lvů, takže to velká významná filmová osobnost. No a řeč bude především o jeho novém filmu, který se jmenuje Pět švestek. Takže si tak probereme, o čem vlastně vůbec tak trošku ten film je, jaké je obsazení a kdy bude mít samotnou premiéru. O tom všem dneska po 6. večerní tady na signálu, buďte s námi. No a teď si dáme Roxette nebo třeba taky Maggie Rayleigh.

0: Footloose v podání Kenny Hologince tady u nás na Signál Rádiu. No a přátelé, jestli náhodou ještě nemáte staženou naší aplikaci Signál Rádia, tak to hned teď napravte, můžete si ji stáhnout zdarma, rychle, jednoduše přes App Store nebo Google Play. No a přes ní nám můžete poslat třeba i nějakou textovou zprávu nebo hlasovou, a nebo třeba i nějakou super fotku právě z dnešního téměř 30-stupňového prosluněného dne. Takže budeme se moc těšit. No a teď už nejen do všech aplikací posílám třeba Roda Stewarta nebo taky legendární sestavu Depeche Mode.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ross Stewart, minutu před 12:45 na Signál Rádio. No a teď už přichází na řadu naše předávka, střídání, ano. Tady jako žezel.
1: Taková, dá se říct, podstatně nejoblíbenější chvíle naše.
0: Já si myslím, že jo, a nás zvou teda kor, si myslím.
1: Je samozřejmě otázka, ano, přesně, je otázka, jestli to je oblíbená chvíle našich posluchačů, ale to už necháme.
0: Hele, uvidíme. No. Každopádně, hele, mám na tebe takovou otázku, ano. My se včera bavili právě o novém filmu o Michaelovi Jacksonovi, který teď jako brázdí jakoby veškerá kina po celém světě. A mě by zajímalo, kdybys měl tu možnost toho Michaela potkat, ano. A mohl mu dát jednu jedinou otázku, tak jaká by to podle tebe byla? Takhle na první dobrou, máš nějakou takovou v hlavě? Vizualizoval jsi to někdy?
1: Teď, že bych si to jako takhle představil, tak jak to bylo s tím nosem?
0: Takovou jednoduchou údernou, takovou lehce bulvární, teda
1: lehce
0: musím
1: bulvární,
0: říct.
1: Lehce bulvární, no já se omlouvám, mě jako nic takovýho jako lepšího mě teď nemám. A nebo bych se ho zeptal, jak to dělal s tím tancem, jak
0: tím, jo, to mě s tím moonwalkem. No, on je prý hrozně jednoduchý ten moonwalk.
1: Aha.
0: Jo, což já teda, já nevím, ten jeho můžem zkusit.
1: Tak jestli je to jednoduché a naučíš mě to, tak proč ne?
0: No a natýčíme se potom na naše sítě, signalradio.cz. Super, takže teď se můžete těšit na Lukáše Bláhu od teď až do 6. No já se na vás těším za 14 dní a do konce hodiny si dáme ještě třeba Lennox nebo Alphaville. Mějte pohodový poslech.

0: Anička Lenoxovic z Judith Mix na Féteru Signálu dostala téměř k 13. Za 2,5 minuty odbije Honza Navrátil tak připravil čerstvé zprávy a v příští hodině se můžete těšit na další osmdesátky, jak jinak od Pet Shop Boys, Lordy Goji či Brian Adamse.
1: Signál rádio doprava.
0: Nejprve ale míříme na tuzemské silnice D10, 3. kilometr ve směru Praha, čili na příjezdu k metropoli, tak tam jsou v sobě dvě osobní vozidla a neprůjezdný levý pruh. Stejně tak na příjezdu k hlavnímu městu na D6 se zdržíte na 9. kilometru kvůli porouchanému odstavenému autu a ještě D10, 48. kilometr ve směru Turnov. Průjezd se zvýšenou opatrností probíhá zde totiž zákrok složek integrovaného systému záchranného. Tak i v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Rozhovory na Signál Rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz. Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Signál Rádio, zprávy.
3: Hezké nedělní odpoledne, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Začínáme varováním meteorologů. Kvůli déle trvajícímu suchu a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstraha platí až do odvolání. Na hlavním železničním koridoru do Polska a na Slovensko je po včerejším vykolejení 2 vagónů nákladního vlaku u ostravského hlavního nádraží stále přerušený provoz. A Rusko vyslalo proti Ukrajině raketu středního doletu Orešnik. Zasáhla město u Kyjeva. Vysláno bylo i na 600 dronů a 90 raket a střel. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
1: Co se děje v regionu?
3: Trh letních brigád se v hlavním městě postupně proměňuje. Společnosti už nehledají zaměstnance nebo brigádníky, pro které je rozhodující pouze výše odměny, ale hledají flexibilní pracovníky a nabízí třeba i zkrácené úvazky. Výše odměny je v hlavním městě také jiná. Zatímco v Česku si brigádníci vydělají od 135 až do 160 korun za hodinu, tak v Praze je to od 150 až ke 250 korunám.
1: Sport.
3: A ve sportu pojďme za hokejem. Slováci si po souboji s českými hokejisty na mistrovství světa zoufají. Byli jsme většinou lepší, tvrdí tamní média po včerejší prohře 2-3. A rozebírají klíčové momenty zápasu. Tím hlavním byla chvíle, kdy kapitán českého týmu Červenka usměrnil před brankou bruslí střílenou přihrávku. Sudí však i po přezkumu u videa ponechali zásah v platnosti, protože Červenka nekopl do puku úmyslně. Na jeho gól už ale Slováci odpověď neměli.
1: Signál Rádio, počasí.
3: A zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Venko jasno, s teplotami kolem 27 stupňů Celsia. Další týden odstartujeme se slunečnou oblohou a letními teplotami. Výjimečně se mohou objevit i přehánky. Vítr v pondělí zafouká slabý severní do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty na začátku dalšího týdne naměříme mezi 24 a 28 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza na rádiu.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Honzo, díky moc za ně. 2:13 už vám krásné, doslova rozpálené nedělní odpoledne přeje Lukáš Bláha. No a za pár chvil si řekneme, kam byste mohli případně ještě tuto krásnou neděli vyrazit. Tak se na to počkejte a já vám zatím posílám Briana Adamse. Pěkný poslech.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: posloucháte ten správný víkendový signál a přesouváme se do metropole, protože úřad vlády dnes zpřístupnil Herzánský palác, a to v rámci dnů otevřených dveří. Můžeme se tak podívat do historických interiérů i na zdejší terasu s úžasným výhledem na Prahu. Více doplní Lucka Sinková.
1: Příjemnou neděli si můžete dneska udělat obhlídkou Herzánského paláce. Prohlídky probíhají ve skupinách a trvají přibližně 40 minut a k vidění jsou tady reprezentační sály, pracovna premiéra, gobelínový sál i hudební sál. Součástí je i terasa, ze které můžete vykouknout a kterou využíval Tomáš Garrigue Masaryk, tak si tam určitě udělejte fotku. A kdo to dneska nestihne, má šanci ještě 5. července nebo 5. září.
0: No tak... To by byla chyba, toho nevyužít. Lucko, díky. A teď už budeme vzpomínat na Ivetu Bartošovou s přáním skvělého nedělního odpoledne.

0: I pár vteřin před půl druhou je s vámi Signál Rádio a přesně před hodinou tady můj kolega Dominik připomínal, že máte k dispozici naší mobilní aplikaci. Díky moc za vaše vzkazy do ní. Třeba od Kateřiny, která napsala: miluju vás, konečně mohu poslouchat i na motorce. To mi to trvalo, než jsem objevila apku. No pozdě, ale přece. A zdravíme i Mirka, který nás sadí na jezeře Milade u Ústí nad Labem. Tam to tež asi bude prostřednictvím aplikace, anebo případně DA+. Pokud jste o tom zatím náhodou nevěděli, digitálně nás můžete poslouchat po téměř celé naší vlasti, tak to zkuste. Ve vysílání za chvíli ještě otevřeme kalendárium pro 24. květen a než se tak stane, 80. Cool and the Gang nebo Spandau Ballet. Dobré odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Ladíte víkendový signál a je třeba ještě zmínit, že 24. května 1941 se v americkém státě Minnesota narodil Robert Allen Zimmerman, který si později změnil jméno na Bob Dylan a stal se z něj hudební revolucionář a dokonce držitel Nobelovy ceny za literaturu. 85 svíček z dortu tak dneska svoukne všechno nejlepší. Tohle přání pochopitelně patří i Janám, Janičkám, majícím svátek a v kalendáři je zároveň Evropský den párků, čili tip na odpolední svačinku. A když se vrátíme k narozeninám, 52. slaví trojnásobný hokejový mistr světa Viktor Účík a 51. fotbalista Vladimír Šmicr. Jestli to říkám dobře, je mu opravdu 53, pardon. To bych mu, on by byl určitě rád, ale je mu opravdu 53. Vícemistr Evropy z roku 1996 a taky vítěz Ligy mistrů. No a na závěr vzpomínka, tento den roku 1967 spatřil světlo světa jamajsko-americký rapper Heavy D, který později ve věku 44 let zemřel na plicní emboli. No a já myslím, že tenhle ten velký hit by vám takhle při nedělním odpoledni jeho mohl udělat radost. Now that we found love, skvělý poslech.

Signál Rádio. Signál Rádio. Everybody's talking at me.

0: víkendovém vysílání signálu pro vaše pohodové nedělní odpoledne. Beautiful South, 14. hodina se nezadržitelně blíží, dáme se tím pádem nové zprávy v podání Honzy Navrátila a po nich Camouflage, Pointer Sisters nebo Gazebo, čili to nejlepší z 80.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Když je ovšem správný čas na to zjistit, jak to jezdí na D4 Exit 27, jsou v sobě dvě osobní auta. Na D1 207 km ve směru na Prahu osobní auto zde srazilo zvěř a v Praze na Nuselském mostě byste se mohli zdržet. Počítejte tam s komplikacemi kvůli poruchu odstavenému osobnímu vozidlu, které je v pravém pruhu. Jestli můžete, vemte to jinudy a klidnou cestu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezkou neděli posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. V Brně dnes pokračuje sjezd sudetských Němců. Druhým dnem mají program na výstavišti. Na hlavním shromáždění promluví bavorský premiér Markus Schäder. Schůzku s bavorským premiérem potvrdila i kancelář prezidenta. Petr Pavel s ním bude jednat především o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a také odolnosti Evropy. Na včerejší příchod účastníků pouti smíření čekalo v Brně asi 200 odpůrců. Na posledním kilometru účastníky akce naopak podpořila řada opozičních senátorů a poslanců a také komunální politici. Zájem firem o brigádníky před letní sezónou je ve srovnání s předchozím rokem stejný nebo mírně nižší. Vyplývá to z ankety ČTK, kterou provedla mezi personálními agenturami. Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na dnešek stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. Informovali o tom ukrajinské úřady. Ruská armáda k útoku použila balistické rakety a také drony. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na síti Telegram uvedl, že údery zabily nejméně jednoho člověka a způsobili požár v jedné ze škol. U jiné školy podle něj zablokovali vchod do krytu.
1: Co se děje v regionu?
2: Úsek dálnice D7, který bude tvořit obchvat Lotouše na Kladensku, chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit letos v říjnu. Další dva úseky začnou řidičům sloužit příští rok. Letos v červenci se změní provoz mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Převedený bude na už dokončenou dálnici. Po dokončení zbývajících středočeských úseků bude chybět už pouze část u Postoloprt v Ústeckém kraji. Tady se bude stavět příští rok.
1: Sport.
2: Fotbalisté Dukly po třech vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu sestoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Zápas hodnotí domácí trenér Pavel Šustr.
3: Ve mně teďka převládá velký smutek. Samozřejmě zklamání z toho, že jsme ten cíl, který jsme měli a který jsme si dali, že jsme to nezvládli. Takže tohle to mě samozřejmě opravdu strašně mrzí a jsem toho smutnej. A druhou stranu znovu říkám, že dostat KO, to jako není něco složitý a zvednout se z něho je daleko složitější a já už teďka už tady tohleto tiskovkou se zase pohybuju směrem nahoru. To znamená, že ve mně ten smutek určitě nebude převládat moc dlouho.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A zprávě ve 14 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je teplo a slunečno, s teplotami od 25 do 30 stupňů Celsia. Pondělní den nám nabídne také slunečnou oblohu a letní teploty. Zítra je naměříme mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Výjimečně se mohou objevit přehánky. Vítr zítra zafouká slabý severní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Zprávy končí, odpoledne na signálu pokračuje. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio.
0: 14 hodin na vrch 1 minuta, ze studia zdraví Lukáš Bláha, já vás zanedlouho vezmu do Švýcarska, tentokrát ovšem ne na hokejový šampionát, povíme si, proč se tam nevyplácí zpoždění. My jedeme jako podle švýcarských hodinek s Gazebou, ať máte senzační odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte víkendový signál a dnes je velké výročí pro Eurovizi. Přesně před 70 lety totiž ve švýcarském Lugánu proběhl vůbec první ročník této hudební soutěže. Ta později zrodila globální hvězdy jako Abu nebo Celine Dion. A když jsme u Švýcarska, pokud byste tam třeba chtěli jet ještě podpořit naše hokejisty, dávejte si velký pozor na cestování tamními dopravními prostředky. Své by o tom mohl vyprávět jeden místní pár. Dobíhal na nádraží v Solothurnu regionální vlak do Bernu na poslední chvíli. Jen nastoupili, souprava se rozjela, i hned poté si online koupili jízdenky, ale tentokrát už to bylo pozdě. Ve Švýcarsku totiž bez výjimek platí, že cestující musí mít lístek ještě před nástupem do vlaku, a tak jim průmočí vyměřil tučnou pokutu každému kolem v přepočtu 3 000 korun. Evidentně to nelze ani uhrát třeba na blondětou barvu hlavy. Teď už holky, které se vyznačovaly právě tím, že nebyly blondiaté, Fornum Blondes a jejich WhatsApp. Příjemné odpoledne.

0: Díky, že jste se Signál rádiem. Několik málo okamžiků chybí do půl třetí. Meteorologové dnes mimo jiné kvůli déle trvajícímu suchu a horkému počasí vydali výstrahu před požáry, které hrozí ve středních a severozápadních Čechách. A o velkém požáru katastrofie, která postihla naší metropoli v roce 1541, je i nový díl pořadu Miluju Prahu. Pokud vám unikl, dejte si dnes lehce po 17. hodině jeho reprízu, nebo už teď na signalradio.cz ho najdete v archivu. No a z našeho playlistu za pár chvil Bee Gees anebo Starship.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Pevně věřím, že nezažíváte to, o čem zpívali Bee Gees, tedy tragedy, tragédie, víkendové vysílání signálu. Je to, co slyšíte, a jestli ještě dumáte, kde se dnes skrýt před vedrem, buď by to mohl být sklep, anebo chládek za silnými zdmi zámku. Konkrétně do toho v Jihomoravských Uhrčicích nás teď pozve kolega Luděk Savana Urbánek.
1: V Uhrčicích na jihu Moravy stojí rozsáhlý renesanční zámek, který v minulém století jen s velkým štěstím unikl naprosté zkáze. Ze zchátralé stavby se postupně opět stává sídlem, které bylo kdysi chloubou svých majitelů. A přestože ještě nedosahuje dřívější krásy, za návštěvu jistě stojí. Obec Uhrčice leží na jihu Moravy v těsné blízkosti hranic s Rakouskem, necelých 10 kilometrů od rakouského města Drossendorf a 14 kilometrů západně od Vranova nad Dyjí. Zámek Uhrčice stojí na severozápadní straně obce a kolem něj se rozkládá rozsáhlý lesopark. K němu přiléhá barokní zahrada, která je ale přístupná pouze při prohlídkách v hlavní sezóně. Stejně tak je přístupná v sezóně i vyhlídka na umělé zřícenině věže, která stojí na konci lesoparku. I tak se k ní ale určitě projděte, sama o sobě je pěkná a od ní je hezký výhled na zámek. Po cestě určitě nepřehlédnete obelisk. Součástí procházky parkem je audiovizuální průvodce, který návštěvníka seznámí se zajímavostmi a historií tohoto místa. Informace si po naskenování QR kódu můžete přečíst nebo poslechnout. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Bonnie Tyler jsme po vlnách signálu dopluli málem až k 15. hodině. Za 2 minuty odbije dveře studia, tak otevřel Honza Navrátil nesoucí aktuální zprávy a následovat budou opět 80. od Fine Young Cannibals, Aby a nebo Traveling Wilburys.
1: Signál rádio doprava.
0: Že všeho nejdřív, ale pojďme do provozu. Dejte si pozor teď momentálně na Hlávkově mostě v Praze, kde jsou v sobě 3 osobní vozidla. V hlavním městě se bouralo taky v Průmyslové ulici a co se týče dálnic D10, 13. kilometr ve směru metropole, zde havarovala dodávka do Příkopu a obezřetní buďte i na D1, 199. kilometr ve směru na Prahu, kde je odstavené osobní vozidlo. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, opět po hodině přichází na signálu čas na další zprávy. Zítra bude zasedat vláda. Na svém pravidelném jednání tentokrát projedná změny v poskytování humanitární dávky pro držitele takzvané dočasné ochrany. Na food festivalu v Mladé Boleslavi na výstavišti včera explodovala propanbutanová láhev. Jeden člověk utrpěl popáleniny, záchranáři ho letecky přepravili do nemocnice. A polská armáda oznámila, že v reakci na rozsáhlý ruský útok na Ukrajinu aktivovala preventivně letectvo za účelem zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru Polska.
0: Co se děje v regionu?
1: Z věstníku veřejných zakázek plyne, že stavba tramvajové trati přes areál bývalého žižkovského nákladového nádraží má už vybraného zhotovitele. Trať v délce téměř 2 kilometry povede od křižovatky ulic Jana Želivského a Olšanská na sídliště Jarov a bude jí stavět sdružení firem Firesta Fischer, Pedasta a N plus N Litoměřice. Dopravní podnik za novou trať se 6 zastávkami zaplatí 699,2 milionu korun.
0: Sport.
1: Golfistka Sára Kousková skončila šestá na turnaji Ladies European Tour v Rabatu a připsala si tak nejlepší výsledek v sezóně. Aktuální česká jednička ve finálovém kole pokořila stejně jako v pátek o 4 rány normu hřiště a měla celkové skóre minus 8. Vyhrála Kanaďanka Anna Huangová s výsledkem minus 14. 26-letá Kousková se v konečném pořadí posunula o 6 pozic.
2: Byla to trošku dřina, ale mám z toho velkou radost. Ty podmínky byly relativně hodně těžký pro mě, bylo opravdu velký vedro, ale mám z toho radost. To, co třeba ten poslední den úplně nevyšlo v Německu, tak tady jsem ráda, že jsme vydrželi všechny 3 kola. Jediný, co tomu chybělo, asi bylo pár nebo větší množství proměněných patů, protože chyb jsem měla opravdu málo, byly to jenom 3 bogička za turnaj. Hodnotím to velmi pozitivně, ta hra byla skvělá.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 15 hodin doplníme také počasí. Venku je teplo, s teplotami až kolem 30 stupňů Celsia. Pondělní den nám nabídne slunečnou oblohu a také letní teploty. Výjimečně se ale mohou objevit i přehánky. Vítr zítra zafouká slabý severní rychlostí do 5 metrů za sekundu. No a ty teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni Celsia. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Děkujeme za ně, Honzo. 3 minuty po 15. s vámi zůstává Lukáš Bláha. V této hodině si nejprve povíme, z jakého důvodu je dobré zařadit do vašeho nápojového lístku čaj. Já do playlistu zase vkládám hity z té správné dekády. Teď právě super skupina Traveling Wilburys. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

To byly Fun & Cannibals, dáváte si víkendový signál a já vím, že dnes, co se týče nápojů, u vás asi vítězí cokoliv vychlazeného, než abyste si uvařili čaj. Ovšem i ten se vlastně dá pít ve verzi ice, proto si ho klidně dopřejte. Vědci ze Sichuanské univerzity v Číně totiž analyzovali údaje od téměř 14 000 lidí z Číny a Velké Británie a zjistili, že pravidelní pijáci čaje vykazovali známky pomalejšího biologického stárnutí. Výsledky naznačují, že prospěšné mohou být různé druhy čaje od zeleného po černý a roli pravděpodobně hrají hlavně polyfenoly neboli primární bioaktivní látky v čaji. Nejvýraznější souvislost se objevila přibližně u 3 šálků denně, případně u 6 až 8 gramů čajových lístků. No, oni ty Britové vědí, proč si minimálně odpoledne dopřát čaj o 5, tak si i vy z něj klidně udělejte každodenní příjemný rituál a já vám k tomu hraju Sophie B. Hawking, ať máte báječný poslech.

0: Pohodové nedělní odpoledne. Škorpions nám seslali anděla na Signál rádiu krátce před půl čtvrtou. Neděle ještě má před sebou spoustu času, ale vy se i tentokrát klidně můžete těšit na nový týden, protože se nám vrátí tahle oblíbená hra.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
0: Už od zítřejšího rána začneme hrát o streamovací službu Prima Plus Premium, tedy předplatné, kdy můžete sledovat vaše oblíbené filmy a taky oblíbené seriály bez reklam. Mimochodem, teď právě se na Primě objeví novinkový seriál Inspekce, v němž se objeví třeba Vojta Dyk, tak to určitě bude stát za to. No a vy za jedno správné slovo, buď ano nebo ne, tohle můžete získat a navíc ještě k tomu přihodíme náš rádiový hrneček. Tak si to vychytejte z našeho éteru a víc informací zjistíte už teď na webu signalradio.cz.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádiu. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dali jsme si Secret Service, ladíte víkendový signál a když se řekne nejslavnější tenisový turnaj všech dob, patrně vám naskočí Wimbledon, moc pozadu ale nezůstává ani další Grand Slam. Roland Garros, neboli otevřené mistrovství Francie, to dnes načalo svůj další v pořadí už 125. ročník, jako vždycky v neděli, a hned o sobě pořádně dávají vidět i čeští tenisté a tenistky, ti vždycky platili za kvalitní antukáře či antukářky. Marie Bousková už svůj první kok zvládla, na úvod si bez problémů a bez ztráty se tu poradila s italskou soupeřkou Lucií Bronzettiovou. A když se dívám na průběžné výsledky, blízko vítězství je i Tomáš Macháč, který má proti Belgičanovi Berksovi na svém kontě už 2 sety. A ve vedení jsou též Jakub Menčík, Tereza Valentová a šampionka French Open z roku 2021 Barbora Krejčíková. Snad to naši hráči a hráčky dotáhnou, držíme palce, vy se další aktuality dozvíte v našem zpravodajství, to nejnovější přineseme už v celou, tedy za 18 minut. Nenechte si ho ujít a mějte bezvadné nedělní odpoledne.

0: Americká parta Hard vám na signálu přála klidné nedělní odpoledne. 16. odbije za minutu a kousek. Honza Navrátil proto připravil nové zprávy a v příští hodině se dočkáte Ricky Epevery, Wham nebo Eurythmics. Zkrátka těch nejlepších osmdesátek.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nejprve ale zjistíme, jak to jezdí na D8 na příjezdu ku Praze. První kilometr jsou v sobě dvě osobní vozidla. D1 194. kilometr ve směru Brno, tak zde se střetly hned tři osobní auta. A ještě jdeme na D10, 13. kilometr ve směru Turnov. Zde počítejte s komplikacemi kvůli požáru osobního vozidla. No ať už jedete kamkoliv, tak Signál Rádio vám přeje především šťastnou cestu.
1: Signál Rádio vysílá také digitálně v DAB+. Nalaďte se na zbrusunový zážitek z hudby a lepší zvuk. DAB+. To je prostě rádio v digitální kvalitě bez šumění u vás doma, v práci nebo v autě. Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB+. Po celém Česku.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
5: Super rádio a tyhle ty osmdesátky jsou výborní. Všechno vám připomínají a asi to nejlepší, co jsme prožili v této věkové kategorii. Jen tak dál
6: a
5: díky.
6: Já jsem Vláďa a poslouchám Signál, protože nic jiného už se poslouchat prostě nedá.
7: Mám rád Signál, miluji osmdesátky, poslouchám vás od rána do večera.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
8: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. Po deštích a teplejším počasí už se u nás rozjíždí pomalu houbařská sezóna. V lesích se objevují první houby, ale také ty, které skalní houbaři považují za skutečné delikatesy. Mech, tráva a smíšené lesy, to je terén, ve kterém se v těchto dnech daří především prvním hřibovitým houbám. Policisté budou od počátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utonutí a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Při slavnostním zahájení opatření v pražských Žlutých lázních to řekl ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
9: 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna kraj ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
8: Připomeňme, že podle policie v Česku každoročně utone zhruba 180 až 200 lidí, což je více než v některých přímořských státech. Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat. Uvedl to včera pozdě večer na sociální síti True Social americký prezident Donald Trump. Nyní se podle něj vyjednává o detailech. Trump také slíbil, že Hormuzský průliv bude otevřen. Íránská agentura Fars ale Trumpovo prohlášení o téměř dokončené dohodě zahrnující znovu otevření průlivu označila za neúplné a neodpovídající realitě. Podle ní má průliv zůstat pod správou Teheránu.
1: Co se děje v regionu?
8: Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro povolení stavby vysokorychlostní trati Praha-Běchovice-Poříčany-Světlá nad Sázavou. Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Projekt zahrnuje také nová propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka a také u Poříčan.
1: Sport.
8: Fotbalisté Zlína zvítězili v posledním pátém kole ligové nastavbové skupiny o záchranu 1-0 nad Slováckem. Jedinou branku regionálního derby dal v 9. minutě stoper Jakub Kolář. Nováček soutěže vyhrál po dvou kolech a sezónu zakončil na 12. místě. Trenér Bronislav Červenka byl na tiskové konferenci spokojen a za celou sezónu hráčům poděkoval.
10: Jim patří to poděkování za tu celou sezónu, protože spousty zápasů odedřeli, spousty zápasů třeba nevyšlo, chápu to, že není možné to zvládat všechno, ale v tom celkovém jim patří obrovský dík, protože myslím si, že šli přes hranu svých možností a zvládli to fantasticky.
1: Signál Rádio, počasí.
8: A zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je teplo a slunečno, teploty měříme kolem 30 stupňů Celsia. Zítřejší den bude také slunečný s letními teplotami, výjimečně se ale mohou objevit přehánky. Vítr v pondělí zafouká slabý severní do 5 metrů za sekundu a teploty budou o něco nižší než dnes, mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Zprávy končí.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: A naopak nám startuje další muzika z vašeho oblíbeného desetiletí. Připraveni už jsou Rhythmics a brzy se podíváme i na aktuality z hokejového šampionátu ve Švýcarsku. Počkejte si na ně, moje jméno je Lukáš Bláha a venčuju vám parádní nedělní odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byly z víkendového signálu VEM a my poskočíme na led.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádiu.
0: Šampionát dnes pokračuje dalšími čtyřmi utkáními, ty, které mají začátek už za pár minut, tedy od 16.20, jsou spíše pro opravdové fančmekry. Střetnou se totiž Dánsko s Itálií a Velká Británie versus Lotyšsko. Večer 10 minut před 8:30, to už ale bude jiné kafe. Rakousko vyzve Finsko a hlavně Slováci narazí na Kanadu, přičemž po včerejší porážce od našeho mužstva potřebují nutně bodovat. Mimochodem, ve zmíněném duelu zaznamenal Roman Červenka gól a asistenci a vylepšil si tak celkovou bilanci na turnajích mistrovství světa už na 95 bodů. Tímto počinem se dostal mezi desítku nejproduktivnějších hráčů historie mistrovství. Klobouček, velká paráda, snad nějaký ten gól či nahrávku ještě přidá. Zítra odpoledne to ale určitě nebude s Norskem žádná procházka růžovým sadem. Už by je totiž taky měl posílit jeden z největších norských talentů současnosti, a to hráč, který nastupuje v NHL za Detroit, a to útočník Mikael Brancek Nygaard. No, ale já věřím, že naši to zvládnou.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádiu.

0: Paul McCartney. Lehce po půl páté pěl ze Signál Rádia o tom, jaký byl jako mladý kluk, a my jsme v našem éteru tento týden přivítali jinou velkou osobnost, režiséra Jana Svěráka. Jeho filmy Kolia, Obecná škola nebo Vratné láhve patří mezi absolutní klasiku tuzemské kinematografie. Vždyť si za ně vysloužil České lvy i Oscara. Neusíná ale na Vavřínech, přestože už překročil věkem 60, má před premiérou jeho novinky Pět švestek. Co do nich zabalil, tak to prozradil v tradičním středečním dopoledním rozhovoru. A vy si můžete vychutnat dnes úderem 18. hodiny jeho záznam. Mnohem dříve, za pár chvil, speciální hitovka z Magneťáku plus 80-kový Rod Stewart a navrch Sandra. Dobré odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: víkendový signál se line k vašim uším a když je dobře nastražíte, uslyšíte zase něco extra o jednom výjimečném songu.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Měli jste někdy to pomyslné štěstí, že by vaše drahá polovička za vás platila nájem? I o tom je následující píseň. Na svědomí jí mají pánové Chris Law s Neilem Tennantem neboli Pet Shop Boys a zařadili jí v roce 1987 na své třetí studiové album nazvané Actually. Mimochodem, inspiraci k ní hledali, a to by mě upřímně nikdy nenapadlo, u hitu I Like Chopin od italského zpěváka jménem Gazebo. Posuďte sami, jak moc. Pet Shop Boys a Rent.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: díky Michalu Davidovi a několika jeho přátelům jsme se v Eteru Signálu dostali na dohled 17. Připraven už je tím pádem váš parťák Honza Navrátil, který nese čerstvé zprávy a příští hodinu nám pěkně udělají lepší zase 80. od Billyho Joela, Bonnie M. a nebo Nicka Kershawa.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A taky se podíváme do provozu. D1, 25. kilometr ve směru na Prahu, tak tam došlo k havárii hned 3 osobních vozidel v pravém jízdním pruhu v zúžení Šmejkalka a ještě na D7 je bouračka 4. kilometr na příjezdu ku Praze, kde jsou v sobě 2 osobní auta. No a vám všem za volantem pohodovou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I v neděli s datem 24. května posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Na 19 místech v západní půlce Čech včera padly teplotní rekordy. Je to víc než desetina stanic, kde se měří alespoň 30 let. V Doksanech bylo 30,7 stupně Celsia. A teplo bude i dnes. Meteorologové očekávají ještě vyšší teploty než včera, kolem 30 stupňů. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat, posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějící lidi. Po jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar.
2: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
1: Doplňme, že oba ministři podporují kroky vedoucí k efektivnější návratové politice a také důslednější postup proti nelegálním migrantům. Dnes startuje čínská pilotovaná vesmírná mise Shenzhou 23, která potrvá rok a je součástí programu Číny. Jeho cílem je přistát na měsíci v roce 2030.
0: Co se děje v regionu?
1: Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech u Prahy. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích obyvatel teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje. Podle starosty bude nejpravděpodobnějším řešením snížení daně v příštím roce.
0: Sport.
1: Kvalifikaci na dnešní velkou cenu Kanady Formule 1 ovládly Mercedesy. Z pole position odstartuje George Russell před Kimim Antonellim. A Dán Leon Madsen vyhrál plochodrážní Grand Prix České republiky. Ve finálové jízdě na pražské Markétě zvítězil těsně před Australanem Bradym Kurcem. Třetí skončil obhájce prvenství a úřadující mistr světa Bartosz Zmarzlik z Polska. Čech Jan Kvěch vybojoval 5 bodů a skončil 14. A 18-letý debutant Grand Prix Adam Buba Bednář skončil s jediným bodem na 16. pozici.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme počasím. Venku je slunečno s teplotami i kolem 30 stupňů Celsia. Slunečno a teplo bude také zítra. V pondělí se ale výjimečně mohou objevit přehánky. Vítr zítra zafouká slabý severní do 5 metrů za sekundu a teploty naměříme o něco nižší než dnes mezi 24 a 28 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Na signálu pokračujeme 80. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky moc. A jakou pohromu může způsobit taková neopatrnost v jedné městské kuchyni, to se dozvíme už za pár okamžiků. V Miluju Prahu, počkejte si na ně. Já jsem Lukáš Bláha a přeju vám stále skvělé nedělní odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: přijímačích vám zní signál a tyhle správné hity nás vždy vrací do 80. Teď ale půjdeme díky pořadu o historii Prahy ještě mnohem dál, zpátky až za 16. stoletím.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si povíme o jedné velké katastrofě, která postihla naší Prahu. Několikrát v dějinách se stalo, že město téměř celé lehlo popelem. Ale nebojte, Praha vždy, jak bájný Fénix, z popela zase povstala. Jeden z nejstrašnějších pražských požárů se prohnal městem 2. června roku 1541. Požár vznikl zřejmě neopatrností při vaření v domě na Malostranském rinku. Nejprve ho spatřili dva pokrývači na sousední malostranské radnici, hořet začalo při zadním komíně od kuchyně. Zpočátku se požár snažilo uhasit služebnictvo domu, ale bylo to nad jejich síly. Oheň se rychle vymkl kontrole a přeskočil na sousední domy. Požár podporovaný zrádným větrem poté velmi rychle pokračoval severním a západním směrem. Je potřeba si uvědomit, že většina domů v Praze v 16. století byla stále ze dřeva. Brzy se oheň dostal také k Pražskému hradu, kde první zachvátil pavlače a bašty parkánu, poté vzplál krov kaple všech svatých a sousední starý královský palác. Ušetřena nezůstala ani katedrála svatého Víta, zvláště těžce poškozena byla její nedokončená západní část, zatímco chór přežil. Nakonec Pražský hrad vyhořel celý. Požár pokračoval současně na Hradčany. Během 2 hodin splálo 155 domů na Malé Straně, 42 domů na Hradčanech a zemřelo více jak 50 lidí. Následky požáru byly katastrofální. Živel zcela zničil 133 domů z celkového počtu 211 malostranských domů. Vyhořel celý Pražský hrad, všechny kostely, rozstavily se zvony, shořely i hroby svatých a další drahé věci. Všechna stavení na hradě podlehla zkáze, kromě Černé věže a Daliborky. Ale stejně jako v přírodě, po hrůzách požáru přichází obnova. Ohřelé zbytky domů byly naváženy na kampu. V důsledku toho se tam od té doby začalo stavět, protože se značně zvýšila úroveň ostrova nad řekou. Požár odstartoval renesanční přestavbu Hradčan a Malé Strany. Malé gotické domy nahradily výstavní renesanční paláce, které obdivujeme dodnes. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Ještě pořád si dopřáváte víkendový signál a po prvních dvou tropických dnech tohoto roku, které máme díky sobotě a neděli za sebou, se ponese počasí v podobném duchu i další dny. Hned zítra můžu slíbit jasno až skoro jasno a teploty vystoupí opět hodně vysoko na 25 až 29 stupňů. Podle meteorologů je před námi celý letní týden s minimem srážek a často slunečnou oblohou. Ano, skutečně, co se dívám na předpověď, obrázek rozzářeného slunce je tam až do další neděle. Na druhou stranu, odvrácenou stranou je to, že se má rozvíjet sucho. Tentokrát taky začne růst riziko požáru. Tak na sebe buďte moc opatrní. A dobrou zprávu, tu pro vás máme vždycky každé ráno před 8 hodinou. Víc právě teď.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Jen pár vteřin před 6:45 ladíte signál a já pro vás mám ještě novinky z hokejového mistrovství. Tam si ve skupině, proti které půjde náš celek, český národní tým v playoff, Lotyši pomalu, ale jistě kráčí. Pro postup do čtvrtfinále nad Velkou Británií hladce vedou už 6-0 a pomáhá i posila Eduard Tramalx, bývalý útočník Kladna. No a taky Rudolf Zbalcers, který je aktuálně nejlepším střelcem turnaje. Právě taky ve zmíněné skupině to vypadá na velké překvapení na úkor Spojených států. Obhájce titulu z loňského šampionátu. Další informace pro vás budeme mít ve zprávách v celou, no a potom po 18. hodině taky rozhovor s režisérem Janem Svirákem. Tak si ho nenechte ujít, loučí se tak Lukáš Bláha, mějte se nádherně a zítra se na vás budu těšit opět, a to přesně ve 4 odpoledne. Do té doby, ahoj.

0: hitu a těžká klasika One doznívají z víkendového signálu. Honza Navrátil ve studiu se souhrnem důležitých zpráv, protože hodiny ukáží 18. za necelé 2 minuty a pak už se můžete těšit na avizovaný rozhovor s Janem Svirákem a chybět nemůžou ani ty nejlepší osmdesátky v podání Blondie, Soul Sister nebo Cyndi Lauper.
1: Signál rádio doprava.
0: A ještě míříme na tuzemské silnice. Nehodu máme v Praze, v Hládkově se potkaly dodávka s tramvají. Bouralo se i na silnici 8 u obce Dubí, okres Teplice, konkrétně osobní auto s motocyklem. Na silnici 35 buďte pozorní na 13. kilometru ve směru Turnov, protože u Chrastavy se pohybují cyklisté na pozovozovce a D10, 60. kilometr ve směru Turnov, zde havarovalo osobní auto do radiátoru na vozovce. Tak i v těchto místech raději nohu z plynu a ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký nedělní podvečer, bylo 18 hodin, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. V Praze se dnes sešli lidé na podporu veřejnoprávních médií. Na akci spolku Milion chvilek protestují proti připravovanému mediálnímu zákonu a také proti ministru kultury Otto Klempířovi. Minister zahraničí Petr Macinka dnes zkritizoval prezidenta Petra Pavla za to, že přijmul bavorského premiéra Markuse Södera a také to, že udělil záštitu festivalu Meeting Brno, který hostí sudetoněmecký sjezd. Po necelé hodině byl obnoven provoz mezi 194. a 196. kilometrem na dálnici D1 v Brně ve směru na Ostravu. Okolo 15. hodiny a 30. minuty tu přerušila provoz nehoda ve zúžení před stavbou na křižovatce s dálnicí D2. A prezident Spojených států amerických Donald Trump řekl vyjednávačům, aby nespěchali s dohodou s Iránem. Čas je prý na straně USA. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uvedl, že konečná dohoda musí odstranit jadernou hrozbu.
0: Co se děje v regionu?
1: Trh letních brigád se v hlavním městě postupně proměňuje. Společnosti už nehledají zaměstnance nebo brigádníky, pro které je rozhodující pouze výše odměny, ale hledají flexibilní pracovníky a nabízí třeba i zkrácené úvazky. Výše odměny je v hlavním městě také jiná. Zatímco v Česku si brigádníci vydělají od 135 až do 160 korun za hodinu, tak v Praze je to od 150 až ke 250 korunám.
0: Sport.
1: A ve sportu pojďme za hokejem. Slováci si po souboji s českými hokejisty na mistrovství světa zoufají. Byli jsme většinou lepší, tvrdí tamní média po včerejší prohře 2-3 a rozebírají klíčové momenty zápasu. Tím hlavním byla chvíle, kdy kapitán českého týmu Červenka usměrnil před brankou Bruce Lee střílenou přihrávku. Sudí však i po přezkumu u videa ponechali zásah v platnosti, protože Červenka nekopl do puku úmyslně. Na jeho gól už ale Slováci odpověď neměli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy na signálu končíme pohledem na počasí. Venko je jasno, s teplotami kolem 27 stupňů Celsia. Další týden odstartujeme se slunečnou oblohou a letními teplotami. Výjimečně se mohou objevit i přeháňky. Vítr v pondělí zafouká slabý severní do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty na začátku dalšího týdne naměříme mezi 24 a 28 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Jste ve společnosti Signál Rádia, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes opět nejsme ve studiu, ale jsme mezi starými letadly, jsme v Letecké muzeu Metoděje Vlacha a se mnou sedí už u mikrofonu zácná návštěva Jan Svěrák. Vás zdraví, dobrý den.
2: A dobrý den.
1: A proč mezi letadly? Protože my jsme si chtěli připomenout také jedno výročí, je to 25 let od té doby, co vlastně přišel tmavomodrý svět na svět. Co ta letadla ve vás za tu dobu zanechala? A když se takhle díváte na ty staré artefakty, na ty stroje, které tady buď stojí nebo visí od stropu?
2: Já jsem se kvůli tomu filmu učil lítat, nejdřív na ultralightech a potom i na větroních. A pak mi to pojišťovna zakázala, abych mohl ten film dokončit, tak mě pojistili jako režiséra, tak jsem nesměl lítat. Ale naučil jsem se, jak se letadlo ovládá, jakž takž, takže jsem mohl potom s těma hercema vlastně ty scény.
1: Takže jste věděl, jak je.
2: No, jak se to letadlo chová přibližně a k čemu je jaká klapka a směrovka. No a letadla mě jako kluka vždycky fascinovaly a fascinují doteďka. Samozřejmě rád lítám jako pasažér v letadlech, když to není daleko.
1: A za knipl si už teď nesednete?
2: Když, no nesednu si sám, ale když mě někdo nechá podržet knipl a já si můžu zakroutit, tak to jsem strašně rád.
1: Vy jste také představil jednu novinku, ono to vlastně už je tady loňský rok, ale to, že jste vydal ještě knihu o tom legendárním filmu. Já jsem tu knihu viděl, je to několik kilogramů vážící, protože je to především obrazová kniha a jsou to vlastně vaše vzpomínky na to, jak se natáčelo, ze čeho jste se stavovali a tak dále. Co přesně obsahuje ta kniha?
2: Ta knížka vznikala takovým zvláštním způsobem proti mé vůli, protože za mnou přišel kamarád Mirek Petru, který je sběratel vojenských a leteckých relikví a říkal, pojďme natočit, udělat knížku o tom tmavomodrém světě. A já jsem říkal, to už je dávno, to je zaprášený, já to nebudu vyhrabovat. A on mi připomněl, že v tom filmu jsme používali spoustu jeho vlastně předmětů, který on nazbíral za celý život a který často patřili nějakým našim i esům v RAF, ať už Peřinovi, Kutl Vašerovi, prostě opravdu známým, významným esům, a že to v málo kterém filmu světovým něco takového existuje, že když Američané dělají historický film, tak si ty věci nechají vyrobit, než aby si půjčili originály, protože originál je vzácnost. A tady skutečně Ondra Vetchý, i Krištof Hádek, i ostatní ty kluci nosí na sobě často části uniform nebo nějakou vojenskou známku, hodinky po těch veteránech. A to mě zaujalo, protože ten příběh těch relikví je sám o sobě zajímavý, kdo to měl, co se mu stalo, jak se vlastně stal letcem. Takže v té knižce kombinujeme jednak vyprávění o tom, jak vznikal ten film a jak se natáčelo, poměrně do detailu, protože jsme měli i zápisy objednávek kostýmu, že jsme tam vidíte, co se objednávalo z Anglie, knoflíky speciální a tak. Plus tam jsou tyhle ty vlastně příběhy těch a nafocený ty artefakty, které jsou právě vystavený tady v muzeu Metoděje Vlacha, protože Mirek Petru tu sbírku svou přenesl potom sem a je tady vlastně i celý ten kokpit ze Spitfire, který hrál v našem filmu, tak je tady v expozici.
1: Říká náš dnešní host Jan Svěrák.
0: Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Další kapitolou, kterou otevřeme s Janem Svirákem, naším dnešním hostem, jsou nedávné oslavy 90. vašeho otce, vašeho tatínka, jak jste také pomenoval film. Kolik vlastně
2: vašeho otce bylo,
1: když jste točili film Tatínek?
2: Já vám nepovím, ale myslím si, že kolem sedmdesátky připadalo mi, že už je to vetší stařec a že musím rychle o něm něco natočit, než se začne rozpadat. A začne mu vynechávat paměť.
1: A to jste mu řekl?
2: Něco jsem mu tak
1: naznačil.
2: Naznačil, jenom že je teďka ta pravá, já jsem mu řekl, když je ve vrcholní kondici, no, tak je potřeba to natočit, že už toho moc dalšího zajímavého nezažije, o co by ten dokument byl ochuzený, že už bude dál jenom hrát divadlo a možná dělat písničky, ale že už jako cesta do Ameriky, nebo že by změnil profesi, to, že ho nečeká, takže už bychom mohli mu udělat takový jako pomníček. Ale myslel jsem si, že je to v poslední chvíli a on dalších 20 let prostě tady tvoří a je pořád ve výborné kondici. To jsem nečekal. A jsem za to vděčný.
1: Vy jste samozřejmě se spolu sešli u natáčení Koli, to tenkrát vám bylo 30 a něco.
2: 35, no.
1: No. A to už tenkrát vám připadal star?
2: Tenkrát, no, když jsme byli pak s Kolou v Americe, tak vím, že jsme mu říkali dědo a furt jsme ho hlídali, aby se nestratil a prali jsme ho jako prostě seniorního starce a on byl mladší, než jsem dneska já tehdy.
1: No takže ještě pár let a váš si může natočit další pokračování už, Tatínek 2.
2: On už se na to chystá. On už krouží po kamarádech a už se jich vyptává a už natáčí po mně něco. Takže už mě samozřejmě považuje za vedchouše.
1: Máte jak se říká, za lubem ještě státo něco natočit, ať už před kamerou nebo scenaristicky?
2: Ale to se to nikdy nevíte, ale je pravda, že táta už před pár lety, možná před 10, řekl, že už scénáře psát nebude, protože pro něho jako pro spisovatele je to obrovský úkol. To trvá rok a musíte někdy díl to napsat a musíte v sobě mít celou tu látku, pořád o ní přemýšlet a on miluje zedničinu na chalupě, takže to přirovnává k tomu, že když byl mladý, tak si hodil pytel cementu na prsa a přenes si ho. A dneska si ho dá do fanky, to je taková ta malá plechová nádoba, že si odsype jenom trošku cementu, který potřebuje, a takže nebude psát scénáře, ale bude psát povídky. A to jsou ty jeho knížky povídek, které v posledních letech vycházely.
1: Ono, Betlémské světlo vlastně bylo také soubor povídek.
2: To jsou jeho povídky, které já jsem předělal vlastně do scénáře.
1: A přiznám se, že jsem při zhlédnutí filmu jsem se dojal, což nebývá u mě často, ale tak nějak mě to, jak se říká, zaseklo.
2: No, tak krásně. On tatínek rád pracuje s emocema a to jak s humorem, tak s tím sentimentem. A já si myslím, že to k životu patří. A že to je určitá specifika i českýho humoru, že bejvá citlivý nebo někdy až smutný, jako, nebo že krasosmutnění, no, že kombinuje humor s dojetím a v cizině často u těch našich filmů se říkají, a já jsem z toho zmatený, já nevěděla, mě se chtělo smát, ale přitom to bylo smutný. A říkají, no to je ono, to je ten koktejl emocí, který nás baví, že jo? Ono to jakoby prokrvuje člověka, já to přirovnávám k sauně, že to střídání toho horka a té zimy zrychluje krevní oběh a pročišťuje ten organismus a tímhle tím smíchem a tím smutkem, když ho dáte dohromady, tak jakoby my se oduševňujeme, nebo se uspomínáme, kdo jsme, co jsme zač a o co v životě jde.
1: No tak když tak iniciujete ještě nějaký čistící prostředek, ještě napíše. Teda pro Jana Svěráka, který je mým dnešním hostem.
0: Posloucháte Signál Radio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádio Jan Svirák, režisér, herec taky, a teď taky ještě také píšete, tedy scénarista, ale také i spisovatel.
2: Taky občas něco napíšu, že jo, že jo. Mě to baví, na to nikoho nepotřebujete, na to psaní, to si úplně
1: nestačíte sám.
2: No, to je ta zásada, psát musíte začít tak, že začnete psát. Samo nemůžete pokračovat, když tam nic není, takže musíte začít psát prostě první řádku, druhou řádku a třeba pak dojdete k tomu, že první odstavec vyhodíte celý, že je zbytečný, ale musíte začít. No. Ale to, že k tomu nikoho nepotřebujete, jenom ten počítač a můžete si vymýšlet cokoliv. Mě vždycky vlastně vadilo u těch filmových scénářů, že jsem musel brát zřetel na to, jestli to je natočitelný, jestli si to můžeme dovolit, jestli prostě loď na moři je moc, že jo, nebo
1: letadla. V librách ve vzduchu. No,
2: tak a do toho, do té knihy můžete napsat úplně, co chcete a nestojí to nic. Stojí to úplně stejně, jestli se to odehrává na dvorku na Žižkově, nebo jestli se to odehrává nad Gibraltarem v bombardéru.
1: To jste mě jaké připomněl, Po strniště Bosa, Obecná škola, to byly také dva fenomenální filmy. Proč se vlastně to otočilo časově, že byla nejdřív Obecná škola a Po strniště Bos, když to vlastně bylo dějově obráceno?
2: Protože tatínek začal vzpomínat na svoje rané dětství, až když byl starší. Tam dochází k něčemu, co by nám doktoři určitě vysvětlili, ale je to častý jev, že staří lidé si nevybavují, co bylo včera, ani co bylo dopoledne, ale velmi dobře si pamatují jména všech spolužáků z první třídy třeba. A to se stalo tatínkovi před pár lety, že začal vzpomínat na tohle rané dětství, včetně toho, že si mu vybavovala vůně obalovaného květáku, když ho smažila sousedka a on šel pod oknama. Úplně takhle jako do detailů. A napsal takovou knížku Vzpomínek na to dětství, která se, myslím, jmenovala Po strniště Bos, možná. Mm. A to byly takové jako vlastně lirické střípky a já jsem se pokusil z toho udělat film, vlastně spojit to vyprávění do takového příběhu. Čili nebylo to nějak plánovaný, že by si řekl, teď budu vyprávět o dětství a měl bych začít od raní. Ale on začal tím, co si pamatoval. A to bylo, když mu bylo těch 9-10.
1: A takhle vznikaly dva čistící prostředky, o kterých jsme hovořili naším dnešním hostem Janem Svirákem.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádio Jan Svirák. Vy jste také naznačil jednu věc, že už některé věci vás ne úplně naplňují, nebaví, ale že byste se chtěli věnovat rodině, volnému času. Co je pro vás volný čas?
2: Volný čas je čtení, chození třeba po lese, plavání, když to jde, když už ty rybníky mají teplotu, kdy se dá. No a takový jako sezení u kávy, pokuřování pod kvetoucím stromem, to si dokážu představit jako dobře strávený volný čas.
1: No ovšem, vy jste poslední volný čas strávil zase na moři, protože jste připravoval, dával dohromady film, který půjde 28. května do kin. Je to o party kamarádu?
2: No ten film, vy jste mluvil o volném čase, to já jsem chtěl jako volný čas, když máme dovolenou, tak jedeme na moře s rodinou na plachetnici. A to si pronajmete někde katamarán, rodina nemá ráda tu jednotrupu loď, která se naklání, když vytáhnete plachty, tak ten vítr to nakloní. A těm v podpalubí, pokud jsou to ženy, tak se nedělá dobře. Takže katamarán, který se tolik nenaklání. A tam jsme týden 14 dní, někdy i 5 týdnů v roce, když se to podaří, tak jsme na lodi. No a můj syn, který je střihač a teď už i kameraman, tak říkal, pojď tady něco natočit, tati.
1: Což je tak krásně.
2: My to milujeme, my to známe, už známe ty zátoky, víme, kde hodit kotvu a kde to bude pěkný. Tak jsem vymyslel příběh, dal jsem mu za pravdu, že se mi jako nechtělo nic dělat, ale tohle to připomínalo trošku jako takový punkový natáčení. Na té lodi v tom omezeném prostoru něco vymyslet. A tak jsem udělal příběh o 5 starých kamarádech, z nich jedna dáma, kterou hraje Lenka Termerová, má prosbu, aby ji naposled vzali ještě na loď, jako jezdili za mlada. Ale neuvědomuje si, že už jsou to všechno starci a vlastně trosky a že na ten pobyt na tom otevřeném moři potřebujete být v kondici. Takže jak to s nima dopadne, na to se přijďte podívat, ale je to komedie a je to laskavý, takže se nebojte, že by to dopadlo příliš tragicky.
1: Mě překvapilo, že i pan Petr Kostka.
2: Máme krásný obsazení, opravdu. Je tam Petr Kostka, který mu je 88 nebo 89, ale vlastně si nestěžoval. Jsme mu říkali, Petře, ty kolena máš omlácený, není ti zima. Ne, to je dobrý. Pořád byl v dobrý náladě. Dana Sislová, ta si to užívala náramně. Ty je 80 taky. Ta tam prostě plavala jak rybička. Oldřich Kaiser, ten sice tomu ve vodě byla zima, to je pravda, ale jinak byl prostě odvážný. Byli to držáci, prostě pětice a Jan Vlasák. Toho jsem si oblíbil ve filmu Vratné lahve, když mi hrál toho obecního obřadníka.
1: Tak
2: jsem pochopil, že to je komediální herec. No a tato pětice prostě se s náma vydala na 3 týdny na moře v Řecku a natočili jsme tam film. 5 čvestek se to jmenuje.
1: Takže před létem, před prázdninami běžte do kina. Máte ještě něco, jak se říká, v šuplíku? Každý píše do šuplíku, dělá do šuplíku.
2: Já mě začalo bavit hrát divadlo a napsal jsem si hru, ve které můžu hrát a střídám se tam právě s Janem Vlasákem. Jmenuje se to Dobré ráno s Findou. A to je taková nekorektní komedie o těch věcech, o kterých se není vhodný teďka mluvit. Takže všechno, a je to o umělé inteligenci taky, ale protože jsme se tam opírali i do Green Dealu a dnešní politická situace vypadá, že jsme spíš motoristi, když se to opíráme, že už to není jako odboj, ale tak nevím, takže musím napsat něco dalšího, abych si zase mohl zahrát. Protože tohle si myslím, že brzo skončí, protože to je absurdní komedie a my v ní vlastně dneska už žijeme, takže už to není fantazie, ale je to realita.
1: Tak já vám děkuji za váš čas, vzít pozdravení vašemu otci.
2: Děkuju moc.
1: Dodatečně gratulace, no ať nějaké ještě ty čistící prostředky, jak jsme to tady dneska nazvali.
2: A on si nedá připravuje. Pokoj.
1: Nedá, že?
2: Nebojte.
1: Ne, tak to jsme rádi. Jan Svirák, naši dnešní host.
2: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Hezký den a pozitivní náladu je vám přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne? To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

Agneťák, Signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magreťák Signál rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.